druhej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

Strcuje žegrovce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: 49 centov. Má Tony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Tekovský salámový syr plátky za 1 euro a 9 centov a seditalina za 59 centov. Potraviny Kraj.
2: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

karton na obovek a taký porcelán. Som modrý mám cibulka mám tapety parmazán. Nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí.